0: Bum. Then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling off the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy.
0: It's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak it great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then said, touch it, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek.
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře.
0: Animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvíře.

0: Zvířata s kobrou to nedělejte.
1: But it comes from the heart.
0: A když to vychází ze srdce.
1: Even any kind of animals babies.
0: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
1: Our heart melts.
0: Tak naše srdce jihnou.
1: And how cruel it is.
0: A jak je tvrdé.
1: That little chicken babies.
0: Když jsou třeba
1: they are little and they throw them in hot water.
0: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
1: That is sin.
0: To je hřích.
1: A very big sin.
0: Je to veliký hřích.
1: There is no mercy.
0: A ti lidé nemají žádnou milost.
1: Anyhow, wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Come good home.
0: Dojeďte dobře domů.
1: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
0: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
1: Drive carefully.
0: Řiďte bezpečně, opatrně.
1: And make nice interval somewhere standing, resting.
0: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
1: And bless you.
0: A žehnám vám.
1: Alek Puriji Siddhipitha.
0: Jménem Alek Purijiho Siddhipitha.
1: Siddhipnán Bhagván. Dev Purisha Mahadev. Sadguru Swami Madhavananji Bhagwan Satya Sanatan Dharma Om Shanti Shanti Shanti Hari Om.

0: Ja, falls es normal ist, für euch nicht ausmacht. I have to come there, or can I stay here? Okay, thank you so much. Sorry, my legs are not working more.
1: Omlouvám se, nohy mě už úplně nefungují, tak zůstanu sedět tady.
0: Even with three legs, we have to go. Never stop in the life. So, sorry so much, our beloved Swami Avatar Puriji. Thank you so much. I was meeting here with him the first time. Yes.
1: Moc krát děkuju našemu milovanému svámímu Avatar Purijimu za to, že mě takhle vyzval. Dnes my jsme se tady vlastně seznámili.
0: And to meet him, it was for me just like I met the first time our beloved Gurudev Vishwa Guruji.
1: A sejít se s ním bylo jako když jsem se poprvé sešla s naším milovaným Vishwa Gurujim.
0: His soul is so connected with our beloved Vishwa Guruji.
1: I saw
0: it in his eyes.
1: Jeho duše je tak propojená s duší Vishwa Gurujiho, že jsem to viděla mu na očích.
0: He is blessed. He is blessed from all our beloved masters of all dynasty.
1: Má požehnání celé naší parampara, našich mistrů.
0: And he has a very big work to do.
1: A má před sebou velkou práci.
0: And we have to support him with our help how we can.
1: A musíme ho svojí prací podpořit, jak jen dokážeme.
0: I was now so many times, I think 45 years that I am by Vishwa Guruji. Yes.
1: Já jsem s Vishwa Gurujim začínala před dávnou dobou, myslím, že je to asi 35 let.
0: So and I came, we came because most of them, Uma Puriji, you too, and Swami Shanti too, we began with him to understand what yoga is.
1: A my jsme vlastně začínali i s dalšími tady dnešními sannyasíny, s Uma Puri, se Sarvi Shanti a podobně, tak jsme vlastně začínali s Vishwa Gurujim tím, o čem vlastně yoga je.
0: I did yoga before. I had my big groups.
1: Já jsem se věnoval józe už předtím.
0: And I had my big groups and so. And when I came to Vishwa Guruji.
1: A když jsem pak přišla k Vishwa Gurujimu.
0: The first he gave me was the mantra.
1: Tak první, co mě dal, tak byla mantra.
0: I didn't know what is mantra. I was asking to the other people, what is mantra?
1: A já jsem ani nevěděla, co mantra je, tak jsem se ptala ostatních lidí tam, co to ta mantra je.
0: Then they explained me what is mantra. It is very good and you repeat and then you can your consciousness and you can clean and so on.
1: Okay, je to moc dobré, ta mantra je moc dobrá, mě říkali, a to ti pročistí vědomí a tak dále a tak dále.
0: Really I was not understanding so much.
1: A já jsem to úplně jako nechápala.
0: But I was thinking, if I have the possibility, I have to prove before, no? Then I can say if it is good or no.
1: Ale říkala jsem si, když mám tu možnost, tak bych to měla vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne, a pak budu vědět.
0: So I told, okay, Swamiji, in the time we told Swamiji to him, I will.
1: Tak jsem se vlastně o tu mantru opravdu přihlásila, řekla jsem Swamiji, tehdy jsme mu říkali Swamiji, vezmu si mantru.
0: And I remember, I came there, all was laughing about me, because...
1: Pamatuju si, jak jsem tam přišla a vlastně všichni se smáli.
0: I was coming with the big things of fruit. I was buying so a big things of flowers. And when I came inside, all was sitting on the floor. And they were looking at me and the flowers were falling down. This and all was laughing, but okay.
1: A oni se všichni mě smáli, protože já, když jsem tam šla, tak jsem měla obrovskou kytici.
0: If something was for me important, I gave very big importance of that, then I was giving the most. I had only 1,000 euro and I give this 1,000 euro because if it is... In that time there was not euro, of course, but like so much, no?
1: A měla jsem vlastně 1000 euro, což nebylo za tolik peněz, ale chtěla jsem to všechno dát.
0: And it
1: a měla
0: was
1: jsem
0: all
1: spoustu.
0: What I have gespart, sag mal. Selected. All what I have selected. Collected.
1: Všechno, co jsem vlastně sehnala.
0: And I told them, okay, people were like, you are crazy, what are you doing?
1: A lidi si říkali, ty jsi blázen, co to děláš?
0: But I feel it has to be.
1: Ale já jsem to tak cítila, že to tak musím udělat.
0: And I swear you, it was the best who could happen to me.
1: A přísahám vám, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát.
0: Master at first give you the first things to do, mantra. And you have to realize it, but you have to do it too. Not only to take it and then put the mala there.
1: Protože když dostanete mantru, tak jedna věc je, že dostanete tu mantru, ale také s ní pak musíte nějak pracovat a nejenom, že ji odložíte. Někam tu málu a...
0: And then, when I saw the first step, who was so good, I was feeling the mantra, I was feeling the connection too. Because if you say the mantra very, with heart and with soul, yes, then you feel the love and the blessing of master.
1: A já jsem opravdu vnímala to srdcem to a cítila jsem to spojení, protože když mantru si opakujete ve svém srdci a s napojením na mistra, tak opravdu to má velký účinek.
0: This is the first connection that you do with master.
1: Tak to je to první spojení, které máte s mistrem.
0: This is the first union that you have.
1: První propojení s ním.
0: You open your soul, you open your heart and you feel the frequency of his consciousness.
1: Protože si otevřete srdce, otevřete svoji duši a vnímáte ty jeho frekvence.
0: And it is very, very important.
1: A to je velice důležité.
0: To believe what he say.
1: Věřit tomu, co říká.
0: Sometimes people listen and so, and then somebody come to me yesterday and said, okay, exactly, very good satsang kusang, no? But what is the difference?
1: A někdy lidé si jen tak poslouchají a třeba si řeknou, jaký je rozdíl mezi satsangem a kusangem.
0: Somebody went to satsang.
1: Někdo třeba šel na satsang.
0: And had an accident.
1: A měl nějakou nehodu.
0: The other one was in a kusang.
1: A jiný byl na kusangu.
0: And won lottery.
1: A vyhrál v sasce.
0: Why?
1: A proč?
0: And so I come back with our Avatar Puriji.
1: A tak sem se vracím k tomu, co jsme se říkali se svámým Avatar Puriji.
0: I like to the stories from our beloved Vishvaguruji.
1: Že také mám moc ráda ty příběhy od našeho Vishvagurujiho.
0: One.
1: A teď vám tady jeden řeknu.
0: There were two neighbors.
1: Byli dva sousedé.
0: In India.
1: V Indii.
0: And they were speaking sometime to each other. One was going every day, every when he could, to satsang.
1: A povídali si spolu a jeden z nich každý den vlastně chodil na satsang.
0: The other one was he likes to go to kusang.
1: A ten druhý, ten by tak spíš nejradši chodil na kusang.
0: But they was neighbors, they were speaking with each other.
1: Ale byli to sousedé a povídali si spolu.
0: And end of month, on beginning of month, they became the money from the work.
1: A na konci měsíce nebo na začátku měsíce dostali vlastně mzdu za práci.
0: They meet each other. Oh, told one, come on, we have now money. Let it be. Take the money. We will go to a kusang. We will go and spend this money with the alcohol, with the you know what, kusang and no. So
1: a
0: the other told.
1: Ten jeden říkal, dobře, tak pojď, máme peníze, tak půjdeme na nějaký pořádný kusang s alkoholem a se vším kolem, znáte to?
0: The other told, no, I have to go to satsang. I will go there with my wife and children.
1: A ten druhý říkal, ne, my musíme jít na satsang, jdeme s manželkou i s dětmi.
0: And the other one told, oh, you are crazy. We are living only one time. You have to enjoy the life. Go and do and so, no?
1: A, ta,

0: ten první říkal, no jo, ale tak ty jsi blázen, dítě, žijeme jenom jednou, tak bychom si to měli pořádně užít.
1: Okay, everyone went. The one went. Kusang was spending all the money. He had the money for family and so on. Oh, he was drinking, he was playing, he was to other things, no?
0: A tak ten jeden šel opravdu na Kusang a ve velkém tam utratil celý měsíční plat, který měl i pro rodinu, pil alkohol, hrál hry a tak dále.
1: Full alcohol, so was going home.
0: A pak po opilí šel domů.
1: And he found, he saw something shining on the floor.
0: A viděl tam na zemi, jak se něco třpití.
1: It was one big gold coin.
0: A byla to jedna velká zlatá mince.
1: He take it. Oh, look.
0: A tak ji vzal a říkal, podívej.
1: All the money he was spending.
0: Já jsem tolik peněz utratil.
1: He had the double now.
0: A teď mám dvakrát tolik.
1: So he went home.
0: A tak přišel domů.
1: With double money.
0: A měl vlastně dvakrát víc peněz, než se kterými odešel.
1: And he was coming back from a Kusang.
0: A přitom se vracel z Kusangu.
1: The other one went in the satsang.
0: A ten druhý šel na satsang.
1: Very nice, singing, speaking about God, speaking about singing bhajans.
0: A tam zpívali bhajany a zpívali jiné písně then a mluvili o Bohu.
1: They wanted to go home.
0: A pak chtěli jít zpátky domů.
1: But he went out from the door of ashram.
0: Ale on když vycházel ze dveří ashramu,
1: and he was chluk,
0: tak uklouznul,
1: yeah? And he broke a leg.
0: A zlomil si nohu.
1: So they have to wait. Doctor was coming and putting and so on.
0: A tak museli počkat na lékaře, aby ho ošetřil a tak dále.
1: And then finally they bring him home and so on.
0: A nakonec se konečně tedy dostal domů.
1: Next day they meet each other.
0: A další den se potkali ti dva sousedé.
1: The Kusang neighbor come out and said, "Oh, what happened with you?"
0: A ten Kusangový soused ho viděl a říkal, co se ti stalo?
1: I told, "Okay, yesterday was in satsang and look what happened."
0: No tak byl jsem na satsangu a podívej, co se mi stalo.
1: And the other one told, "Oh, are you crazy? Look, I was Kusang all the night and look, I have one coined double from that what I was spending in the night."
0: A ten druhý říkal, ty jsi blázen, já jsem byl na Kusangu a podívej se, jakou minci jsem pak našel cestou domů.
1: So now what's happened?
0: A co se tedy stalo?
1: Why?
0: Proč to tak bylo?
1: So they decided we go now to a rishi in that time.
0: A tak se rozhodli, že půjdou za rishiem.
1: Wise.
0: Za mudrcem.
1: They know about past and future and so on.
0: Jak víme, tak rishiové vědí, znají minulost i budoucnost.
1: We will ask.
0: A půjdeme za ním a zeptáme se ho.
1: So they went there, they sit down and please master, can you tell us what's happened? Why?
0: A tak šli za ním a posadili se a říkali, prosím mistře, mohl bys nám vysvětlit, co se nám vlastně stalo?
1: And master was close the eyes.
0: A mistr zavřel oči.
1: Take a stock, no? And told to the one who was in Kusang.
0: A řekl tomu, který byl na Kusangu.
1: You know, you are a very lucky person.
0: Ty máš velké štěstí.
1: But you went to Kusang in that night.
0: Ale tu noc jsi šel na Kusang.
1: And when you came back at home,
0: a když jsi šel zpátky domů,
1: in your karma, in your destiny,
0: ve tvé karmě, ve tvém osudu,
1: it was so that you had could find a very big treasure.
0: Bylo, že jsi mohl najít velký poklad.
1: And with all this money, you didn't have to work for all your life.
0: A s těmi penězi, kdyby jsi je našel, tak jsi nemohl do konce života, nemusel do konce života pracovat.
1: But because you was in a Kusang, from all this big treasure.
0: Ale protože jsi byl na Kusangu, tak z celého toho obrovského pokladu
1: it was remaining only one coin.
0: Zůstala jenom jedna mince.
1: Then he looked to the other one.
0: A pak se podíval na toho druhého.
1: He told him.
0: A řekl mu.
1: You know, in your destiny, in your karma,
0: ve tvém osudu, ve tvé karmě,
1: that tonight in that street that you had to go home.
0: Tak bylo, že v tu noc a na té ulici, kterou si šel domů,
1: had to come somebody who had could kill you.
0: Tak měl přijít někdo, kdo by tě zabil.
1: But because you was in satsang,
0: ale protože jsi byl na satsangu,
1: your karma changed.
0: Tak se ta tvoje karma změnila.
1: You break your leg.
0: A jenom si zlomil nohu.
1: So you was not going at that time in that place.
0: A tím, že si zlomil nohu, tak si v tu chvíli nešel tam, kde by tě ten člověk zabil.
1: And you are on life.
0: A díky tomu si naživu.
1: And you can be happy with your family.
0: A můžeš být šťastný se svojí rodinou.
1: So sometimes it is difficult for us to understand such things. No, why the one has so, why the other has so, no?
0: Takže někdy je pro nás obtížné chápat, proč jsou věci tak, jak jsou, že ten má to, ten má ono.
1: Never look what other have or doesn't have.
0: Ale nikdy se nikdy neřešte to, co ostatní mají nebo nemají.
1: Never we have to compare each other.
0: Nikdy bychom se neměli srovnávat s ostatními.
1: We have with love to help each other.
0: S láskou bychom měli si navzájem pomáhat.
1: We have really to have satsang as so much we can.
0: Měli bychom mít co nejvíc satsangu.
1: Because only with satsang your anahat chakra is opening, your soul is vibrating vibration. Yeah?
0: Protože jenom při satsangu se vám otvírá srdce a duše vibruje.
1: And it will be once with the consciousness, highest consciousness of your master.
0: A jednou se dostane do té nejvyšší vibrace vašeho mistra.
1: So that my little message about that.
0: Tak to bylo takové krátké poselství k tomu.
1: And remember devotion, you know already of course in the 12th chapter of Guru Gita when
0: pamatujte si
1: na when Arjuna uvacha and ask to Lord Krishna what is the best way to come to God, no?
0: A pamatujte si na oddanost, vzpomeňte si, jak v Bhagavad Gita ve 12. kapitole se Arjuna ptá Krišny, jaká je nejlepší cesta k Bohu.
1: And he said every way is good, but bhakti, the devotion is the schnellste Weg.
0: The quickest. Ale bhakti, oddanost je nejrychlejší, nejsnažší. Všechny cesty
1: like,
0: jsou dobré, ale bhakti je nejsnažší.
1: Bhakti is like you were a little child.
0: Protože bhakti to je jako malé dítě.
1: A little child grow up and learn slowly, but he learned a language, he learned all the things normally. He come inside.
0: Ale jako malé dítě, které se učí se mluvit, učí se hýbat a všechno, ale vlastně vnitřně roste.
1: And to be bhakta, it is the schönste.
0: Ale být bhaktou je to nejkrásnější.
1: I have in it's the German most beautiful. All inside. It is the beautifulst way because you are growing with innocence like a child. And you don't learn it, but you can become it from the love, unconditional love that through bhakta to this devotion that you have. And I think that this is the best way for to be once with our Gurudev. To develop your heart in your heart. It is unconditional love. But when you love your master, automatically you love everyone.
0: Tak je to opravdu podle mě ta nejlepší cesta, protože my vnitřně rosteme jako to dítě plné nevinnosti, ale dosahujeme toho cíle a myslím si, že nejdůležitější je se napojit na mistra, na našeho mistra, přiblížit se k němu a když si plně rozvinete lásku k mistrovi, tak automaticky se plně rozvíjí láska i ke všem ostatním.
1: And you love automatically all the creation, of course, animals and so on.
0: Ke všem ostatním bytostem, včetně zvířat a tak dále.
1: So I don't want to speak more because I think Vishwakuruji will say, no, don't let's speak Yamuna, because when she begins, she never ends.
0: Tak já myslím, že už to takhle stačí, abych nemluvila moc dlouho. Vishwakuruji vždycky říká, nenechávejte mluvit Yamunu, protože ta se nikdy nezastaví.
1: I never prepare one speech when I have to speak, so sometime in other lands, people told me, this big president was not coming. Can you go there and speak something? No problem. I go there and speak. Why? Because I want to speak with the soul, and I am sure that my Vishwakuruji is with me. And I want only to be instrument for the light of my masters, because of course.
0: Tak já bych chtěla být jenom vlastně takovým nástrojem našich mistrů a proto takhle jsem schopná bez přípravy mluvit, díky tomu, že se vnímám jenom jako nástroj našich mých mistrů.
1: And so I am sure that he pushed me to speak what it I have to speak in that moment. So I am not afraid, I am not nervous, I am not...
0: A proto nemám žádnou trému a nejsem nervózní, protože vím, že vlastně on mě dostal do té situace, abych mluvila.
1: And every time remember Uma Devi, Uma Puri, you know this, he was telling us in that time...
0: A pamatuju si, jak nám kdysi říkal, Uma Puri si to bude pamatovat.
1: You don't worry.
0: Nebojte se.
1: Papa will... Papa will make it. If you don't know something and you are maybe wrong, don't be afraid, because Father will make for you good again. So if you are sure the Master is every time with you, and you don't have to be afraid. Of course, you don't have to do very stupid things. You have to do something with responsibility, no? You can not go there and... No. But if you have to do something in the name of your Vishwakuru, then close your eyes and he will be with you in this moment. You have mantra, you have satsang, you have so a lot of things from him. And now we have a very big present. Our Vishwakuruji gave us a very big present. And it is our Avatar Puriji. I wish him from the deepest of my heart and my soul that he had a very... I know that he will have it because...
0: Takže chtěla jsem jenom říct, že vždycky, když takhle máte příležitost mluvit, tak se napojte na svého mistra a on vám dá tu sílu, abyste to všechno řekli správně. A ničeho se nebojte, nemějte trému, protože on se o všechno postará. I nám to takhle Vishwakuruji vysvětloval.
1: Okay.
0: A vidíte, že nám dal velký dar v podobě svámího Avatar Puričiho a teď je na nás, abychom ho také podpořili.
2: Swami Yamuna, we don't see her so often because she has very far to travel and she's very busy and her health is not so good.
0: My
2: But
0: Yamunu
2: it's now
0: nevidíme
2: better than before.
0: Zas tak často, protože ona bydlí daleko a nemá úplně pevné zdraví, takže je to pro ní těžké sem jezdit, ale je na tom teď lépe než dřív.
2: She came here with her students, very nice group from Spain, Barcelona. So when you travel to Barcelona, to Spain, visit our yoga and daily life ashram there.
0: Přijela se svými studenty z Barcelony, takže když někdy pojedete do Barcelony, tak je navštivte.
2: She has very nice group in Cuba.
0: Má taky
2: Cuba.
0: Krásnou skupinu na Kubě. Yeah.
2: The main organizer, main teacher is here, get up.
0: A hlavní cvičitel je tady.
2: Here, no? Cuba.
0: Cvičitelka.
2: And she's very sorry because she has to leave tomorrow and
0: Yeah. A je smutná, protože zítra už musí odjet.
2: And also if you visit Gran Canaria, there's also yoga in daily life.
0: A yoga v denním životě i na Kanárských ostrovech, na ostrově Gran Canaria, takže tam také můžete zajet.
2: Gran Canaria. And mistakenly, if you go to Pakistan, to Lahore is also there.
0: A teďkon i v Pakistánu máme jogu v denním životě.
2: Amritpuri is teaching the men there. And what is your name, please? In the Jyoti, sorry. Jyoti, she is teaching the women because they are separately, a little bit very strict.
0: A Jyoti tam učí jogu vlastně ženy, protože tam se musí cvičit yoga odděleně.
2: So it's not the easy task there.
0: A není to tam snadný úkol.
2: Lahore is just where there is Chalanda, where our Niranjananji was, is just across the border. There's a big city, Lahore.
0: Je to tam v jednom velkém městě u hranic.
2: And that's why she's wearing this dark red color.
0: A proto má takhle...
2: Because to go there in orange is really life risky.
0: Tmavě červené oblečení, protože je tam v oranžovém,
2: by bylo
0: riskantní a někdy musí být so, i v černém.
2: What we do everything for our students, for our bhaktas, we even change the color.
0: Ale my děláme všechno pro své žáky, pro své studenty, včetně toho, že změníme barvu.
2: That's why Swamiji always said this color is not important, inner color is important.
0: A Swamiji říká, ta barva není důležitá, důležitá je ta vnitřní barva.
2: Inner color.

0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: Just relax.
1: Jenom se uvolněte.
0: Your body just like this.
1: Tělo jen tak leží.
0: Very relax, relax.
1: A uvolníme se.
0: Okay. Very relax.
1: Úplně se uvolníme.
0: And now you are very good like this, then this Yogeshwar will come in, Mahamandeshwar ji.
1: A teď, když takhle hezky ležíte, tak to převezme Mahamandeshwar ji.
0: And he will give you then all this practice.
1: A povede celé to cvičení.
0: But just for a while, completely relax.
1: Ale zatím se úplně uvolníme.
0: Very nice. Okay.
1: Krásně se uvolní.

0: Mahamandaleshwar ji.
1: Tak, Mahamandaleshwar ji.
0: Please.
1: Prosím, převez mi to.
2: Ano.
0: Jo.
2: Feel your whole body.
1: Procítíme celé tělo.
2: Feel the heaviness of your body.
1: Procítíme tíhu těla.
2: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.
2: Be aware of movements of your navel.
1: Jsme si vědomi pohybů v oblasti

0: and try to feel how with every exhalation you become more and more relaxed.
1: A snažíme se vnímat, jak s každým výdechem je to uvolnění.

0: exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu si zahýbeme prsty na nohou, na rukou.
0: And with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem
0: inhale both hands above the body.
1: Rotáhneme se.
0: And with exhalation slowly hands again near the body.
1: A s výdechem zase připažíme.
0: Inhale, stretch your body and press your low back and neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a bedra tlačíme k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also be aware of complete inhalation.
1: Once more.
0: Inhale.
1: Jednou a jsme si vědomi celého dechu.
0: Press your low back, press your neck.
1: Bederní páteř tlačíme k podložce.
0: And exhale slowly.
1: A výdech pomalu.
0: Back.
1: Zpátky.

0: Now we will do Pavan Muktasan.
1: Teď si zacvičíme Pavana Muktasanu.
0: It is excellent for your low back. It is good for your digesting.
1: Výborná na bederní oblast, na trávení.
0: For your psoas muscle. For your neck.
1: Na sval psoas, na krk.
0: If you have pain in the low back, that is the great movements, great asana.
1: A je to skvělý pohyb, skvělá asana, pokud máte nějaké potíže v bederní oblasti.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Press knee to the chest.
1: Kolena.
0: Nose to the knee. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Try that you hold your knee, not the calf.
1: Snažte se držet si kolena a ne holeň.
0: When you press your knee, you are able to make much better movements.
1: Protože když si budete táhnout koleno, tak ten pohyb bude lepší.
0: Inhale,
1: nádech,
0: left.
1: Levá.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor. Second round.
1: Snažte se nechávat lopatky.
0: Inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more. Inhale. Right leg.
1: Ještě jedno kolo. Nádech pravou.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now try to feel.
1: Teď se snažte procítit.
0: Your body.
1: Tělo.
0: Circulation in your legs.
1: Krevní oběh v nohou.
0: Low backs.
1: V bederní oblasti.
0: Hip joints,
1: pičle,
0: abdomen
1: a břicho.
0: After long sitting,
1: a po dlouhém sezení,
0: or when you start to practice, is

0: Always good to move and make more circulation in your knees. And because of that we will do bicycle.
1: A nebo když začínáme cvičit, tak je dobré trošku rozproudit, rozpohybovat kolena, takže si zacvičíme kolo.
0: And also because of strengthening the core muscle.
1: A je to také dobré na posílení těch základních svalových skupin.
0: Second variation.
1: Je ta druhá varianta.
0: Nice bicycle. One, start.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Nice movement.
1: Krásný pohyb.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: But nice press your low back to the floor.
1: Ale bederní oblast tlačíme k podložce.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And once more. Ten.
1: A ještě jednou deset.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Also is excellent if you have problem with your knees.
1: Je to také výborné cvičení, když máte problémy s koleny.
0: And before sit in the Vajrasana is good to little move your knees.
1: A než si sedneme do Vajrasány, tak je dobré ta kolena trošku rozpohybovat.
0: And now backward.
1: A teď zpátky.
0: One.
1: Jedna.
0: Also is excellent for your brain.
1: Je to také výborné na mozek.
0: Two.
1: Dva.
0: Coordination of the movements.
1: Na ta koordinace pohybů.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And ten.
1: A deset.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Especially when become little hard and when you go backward.
1: Zvlášť, když se snažíme to dělat poctivě a jdeme dozadu.
0: And when we just start with this asana, when we are beginner, we have very and you will see very strange movements.
1: A když vlastně jsme třeba začátečníci, tak uvidíte, že vlastně děláme takové zvláštní pohyby.
0: Without coordination.
1: Bez koordinace.
0: Now we practice excellent.
1: Teď samozřejmě už cvičíme skvěle.
0: Just relax.
1: Tak se uvolníme.
0: Feel your knees. Try to feel this circulation in your knees.
1: Procítíte kolena, snažte se tam vnímat ten oběh.

0: Be aware that your breathing is normal, relaxed.
1: Buďte si vědomi toho, jak se dech pomalu sklidňuje.
0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And slowly see.

0: And from Vajrasana, we will do Marjari.
1: Z Vajrasany uděláme Marjariasanu.
0: Try when you go up that you go slowly up.
1: Snažíme se jít takhle
0: pomalu
1: nahoru. And
0: also down.
1: A zase
0: with the muscles.
1: Dolů, tak vlastně tahem těch svalů.
0: On that way we will all the time strengthening the muscles and also it will be excellent for our knees.
1: Tím budeme vždycky posilovat ty stehenní svaly a zároveň to bude dobré pro kolena.
0: But also be gentle and be careful with your knees if you have some injury.
1: Ale samozřejmě buďte jemní a opatrní na kolena, pokud jste po nějakém zranění.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: And make your spinal column like for riding horse.
1: Tak si
0: sedlo.
1: Sedl.
0: Yeah.
1: Udělejte si záda do tvaru sedla.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five. Inhale.
1: Pět. Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit down.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is good for activating of complete yoga breathing.
1: Je to dobré pro aktivaci plného jogového dechu.
0: Also if you have painful period.
1: Taky pokud máte menstruaci.
0: And for spinal column.
1: A pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine. Slowly up.
1: Devět. Pomalu nahoru.
0: And sit. Ten.
1: A sedneme si 10.
0: Relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: And we will do Shashankasana.
1: A teď bude Shashankasana.
0: Inhale, slowly go up.
1: Nádech, pomalu.
0: Arms.
1: Spažení.
0: And down.
1: A dolů.
0: And relax.

0: And now slowly sit in Dandasana.
1: A teď si pomalu přejdeme do Dandasány.
0: We will do now Bunamanasan.
1: Budeme cvičit Bunamana Asanu.
0: Try when you practice Bunamanasan that your elbow is not on the floor.
1: A když ji budeme cvičit, tak se snažíme, abychom neměli lokty na zemi.
0: Try on this way, not.
1: Čili ne takhle.
0: But try that you have palms here, and in the same time you have
1: sem.
0: Stretching.
1: Takže je to zároveň protahování.
0: And you are going down.
1: A zároveň jdete dolů.
0: If it's little going up your buttock muscle.
1: Pokud se trošku přitom zdvihne hýždě.
0: It's no problem, but try that the heaviness of this part is stretching and making it go down. And you are not going on this side.
1: Že nejdeme takhle do strany.
0: But more here.
1: Jakoby za,
0: you will feel nice stretching.
1: A budete vnímat, jak se krásně protahujete.
0: And rotation.
1: A tu rotaci.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also on other side, if it's go up, it's nice and you feel in the same time little stretching and going down.
1: A na druhou stranu a zase budete vnímat jednak protahování a jednak to, jak jdeme dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will do together.
1: A teď si to zacvičíme společně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Mírně dozadu.
0: Exhale and slowly go down.
1: Se přetočí.
0: It is also depending on your shoulders. How?
1: Záleží i na tom, jak jsou na tom vaše ramena.
0: Stretch and rotate.
1: Čili je to protahování a rotace zároveň.
0: Nicely inhale up.
1: Krásně s nádechem nahoru.
0: And exhale hands down.
1: A s výdechem dáme ruce dolů.
0: Also what is very important. When you are in this position.
1: A co je taky důležité, když jste v téhle pozici?
0: Always have on your mind something like a sponge.
1: Tak si vždycky představte něco jako třeba houbu.
0: When you rotate.
1: A když s ním budete takhle kroutit.
0: Water is going out.
1: Tak jde pryč.
0: You're squeezing.
1: Jako když ji stlačíte, tak jde ta voda pryč.
0: What means you will spontaneously exhale.
1: A to znamená, že vlastně spontánně vydechujete.
0: If you try to keep air inside.
1: Když se budete snažit sobě držet vzduch.
0: It will be that way and you will not be able to make movements.
1: Tak to bude vypadat takhle a nebudete schopni udělat ten pohyb.
0: And also when you practice asana on the way. Pressing.
1: Stejně tak, když se snažíte cvičit asány takhle, jako tím, že na to tlačíte.
0: Very soon you will have headache here.
1: Tak velice brzy budete mít tady v té oblasti.
0: And it's not good.
1: Bolest hlavy.
0: Everything should be very nice and try that movements make exhalation.
1: To není dobré, všechno by to mělo být příjemné.
0: On other side, inhale.
1: Na druhou stranu nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Without so much forcing. Everything is gentle, but you are not lazy. Make good movements.
1: Netlačí. Inhale. Silou, všechno by mělo být jemné, ale zároveň nejsme líní. Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Second round, inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And also when you are in this position, try a little like a stretching leg.
1: A když
0: which is hip joints is sometimes up, and you will see more stretching, nicely rotation, relaxation, and everything will come on the right place. One inhale.
1: Tak ještě jednou s nádechem, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nice.
1: Krásně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in Dandasana.
1: Zůstaneme v Dandasáně.
0: Other side, sorry. Inhale.
1: Tak pardon, ještě na druhou stranu, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: When you talk too much, you are...
1: Když moc mluvíte, tak to pak tak dopadá.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now, Dandasan and relax.
1: Takže teď se uvolníme v Dandasáně.
0: Just feel.
1: A jenom procítíte tu pozici.
0: Be aware of your body.
1: Buďte si vědomi svého těla.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.

0: And I will show you. You are relaxing in this position.
1: Vy se teď ještě uvolňujte, já vám mezi tím něco ukážu.
0: That we are not losing too much time because it's double translation and all this.
1: Abychom nestráceli tolik času i s tím překladem.
0: You relax in this position.
1: Takže vy se takhle uvolňujete.
0: Ashvasanchalan
1: A teď já vám ukážu Ashvasanchalan.
0: That's very important asana.
1: Je to velice důležitá asana.
0: For your legs. Knees,
1: nohy,
0: hip joints,
1: kolena, kyčle,
0: strengthening the this core muscle,
1: posílení tady těch svalů kolem pasu.
0: This down part, like bicycle, also this strengthening.
1: Je tam ten v oblasti podbřišku stejně jako u kola to posilujeme.
0: And why is important to strengthen also this area?
1: A proč je důležité posílit tuhle oblast?
0: Not only that you are look better.
1: Nejenom že budete lépe
0: vypadat. Without this pregacha, this
1: belly.
0: You know how is on the English? In the kitchen you have this apron. Yes. Without this, but when you have strong these muscles,
1: ale ty silné svaly v téhle oblasti,
0: immediately your position of body will be straight.
1: Vám pomůžou automaticky vyrovnat celou pozici těla.
0: And kyphosis, and all when we are.
1: Takhle, když je zvětšená kyphóza.
0: Down. Is this strong? This muscle will
1: svaly,
0: also make that we are in the good position of body.
1: Tak vlastně zlepší to držení celého těla.
0: What means this not because of the beach, but because of position of the body.
1: Takže neděláme to kvůli pláži, ale kvůli pozici těla.
0: When we practice this asana.
1: A když cvičíme tuhle asánu,
0: also try that you are not going bent in this area.
1: Se snažte, abyste tam nebyli, neměli ohnutá záda při tom cvičení.
0: But try that is the straight.
1: Ale snažíme se.
0: And also chest is straight.
1: Záda byla rovně v bedrech i v oblasti hrudníku.
0: And you do inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: From this position, but not.
1: Oči neohýbáme záda takhle.
0: Try here also have nice like V.
1: Je to jako takové Včko.
0: Here will be inhalation
1: nádech
0: and exhalation.
1: A výdech.
0: Ten times.
1: A desetkrát.
0: And you know what is in the book.
1: A vy víte, co je v knize?
0: When you manage three round of the 10, it means that you have good muscles.
1: Že když uděláte tři kola po deseti, tak to znamená, že ty svaly jsou na tom dobře.
0: But we will practice only one.
1: Ale my budeme dělat jenom jedno kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Little up your legs. That's nice.
1: Trošku ty nohy víc nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also for manipur is excellent.
1: Na manipur je to skvělé. Tři.
0: Nice. Exhale.
1: Výdech.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more.
1: A ještě jedno.
0: Five.
1: Pět.
0: Exhale. And Anandasana, relax.
1: A uvolníme se v Anandasáně.
0: Only because Vishva Guruji is here.
1: Je to jenom proto, že je tady Vishva Guruji.
0: That I show that I am not torturing you.
1: Abych vás nemučil.
0: We will in other hands practice three round.
1: A jinak budeme cvičit tři kola normálně.
0: But relax now.
1: Ale teď se uvolníme.
0: And feel.
1: A procítte to.
0: You don't need, if you observe your body.
1: Když pozorujete tělo.
0: You don't need to read and everything for what is good this asana.
1: Tak nemusíte si číst, na co je dobrá ta asana.
0: Just observe your body.
1: Jenom můžete pozorovat to svoje tělo.
0: And you will immediately feel what happens in your body.
1: A okamžitě to budete vnímat, co se v tom těle děje.
0: You feel your legs.
1: Vnímáte nohy.
0: Thigh muscles.
1: Stehenní svaly.
0: But also you feel this pelvis diaphragm.
1: Ale cítíte i tu oblast pánevního dna.
0: Nice circulation in that area.
1: Jak to tam proudí v té oblasti.
0: What means that is the same time excellent against painful period, prostata, all this.
1: Což znamená, že je to vlastně dobré jednak kvůli menstruaci, jednak kvůli prostatě a tak dále.
0: It is strengthening the core muscles.
1: Posilujeme taky ty základní svalové skupiny.
0: Against depression.
1: Je to proti depresi.
0: Pain in the low back.
1: Proti bolestem v bedrech.
0: Better position of the body.
1: Na zlepšení držení těla.
0: Immediately self-confidence.
1: Okamžitě to buduje sebevědomí.
0: Manipura chakra, everything.
1: Manipura chakra, všechno.
0: Just relax and try to feel.
1: Jenom se uvolněte a snažte se to vnímat.

0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech jednou.
0: And slowly stand up.
1: A pomalu se postavíme.
0: Stand in your parallel foot, nice, relax.
1: Stojíme na chodidlech, které jsou paralelně, jsme uvolnění.
0: Already we talk about how we should stand.
1: Už jsme mluvili o tom, jak správně stát.
0: Hasta Uttanasana.
1: Hasta Uttanasana.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Turn up.
1: Přetočit dlaně.
0: Exhale.
1: Výdech nahoru.
0: Stretch up.
1: Protáhneme se nahoru.
0: Inhale.
1: Výdech. Pardon, nádech.
0: Turn and exhale.
1: Obrátíme ruce a výdech.
0: And now continue in your own rhythm.
1: A pokračujte ve svém vlastním rytmu.
0: But be aware of your movements. Do not make too quick.
1: Ale buďte si vědomi těch pohybů, neděláme je příliš rychle.
0: Also not too slow.
1: Ani příliš pomalu.
0: But all the time observe muscles.
1: Ale vždycky pozorujte ty svaly.
0: In this thoracal area.
1: V té hrudní oblasti.
0: Feel the stretching.
1: Procítíte tam to protahování.
0: Also is good for balancing left and right side of the body.
1: Je to také dobré na vyrovnávání levé a pravé poloviny těla.
0: And this connection between the ribs and spinal column.
1: A na to spojení žeber s páteří.
0: And once more, and after that, relax your hands.
1: A ještě jednou, a pak si uvolníme ruce.
0: Relax.
1: Uvolníme se.

0: Now we will do Akaran Dhanurasan.
1: Akarana Dhanurasana.
0: First on your right side.
1: Nejdřív doprava.
0: Open your foot and look to your thumb.
1: Nohu a podíváme se na palec.
0: Nothing is existing, only your thumb.
1: A není nic jiného než váš palec.
0: The same like you are practicing tratak.
1: Jako když cvičíte trátak.
0: Yesterday we talked about this.
1: Včera jsme o tom mluvili.
0: And now we will do this other hand, take this
1: thing. A teď to uděláme.
0: And now inhale.
1: Tětivu a s nádechem.
0: But be also aware of low back, not go back.
1: Ale vnímáme i bederní oblast, aby nám
0: exhale.
1: Se neprotahovala výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Feel the opening of the chest.
1: Procítíte to, jak se otvírá hrudník.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And three.
1: A tři.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: When you practice this asana,
1: když cvičíte tuhle
0: asanu, also is important when we open the chest.
1: Tak je důležité, aby když rozevíráme.
0: We are working against kyphosis.
1: Tak to je vlastně proti.
0: We try to inhale, not
1: zvýšené kyfóze.
0: In front.
1: Snažíme nadechnout dopředu.
0: But up.
1: A nahoru.
0: Nice inhalation. But in the same time, try that is not going back.
1: A zároveň ale přitom se snažíme, aby se nám nezakřivovala víc bederní páteř.
0: And also when you practice, try not to practice.
1: A taky když cvičíte, tak se snažte takhle necvičit.
0: And looking everywhere. Try to be focused.
1: Se díváte všude možně. Snažíme se být opravdu.
0: And zacílený. Also with the strength.
1: A dělat to se sílou.
0: Now on the left.
1: Teď doleva.
0: And position is that you are stable in this position.
1: A v té pozici, ta pozice je tak

0: feel nicely this low, these muscles of pelvis, this pelvis diaphragm.
1: A zase budete vnímat tu oblast pánevního dna.
0: Also is excellent for your kidneys.
1: Je to také výborné na ledviny.

0: And now deep inhale and exhale.
1: A teď hluboký nádech a výdech.
0: And now we will do Meru Akarana Asana.
1: A uděláme si Meru Akarana Asanu.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: And first on the right side, just look first.
1: Nejdřív doprava, ale jenom se dívejte.
0: Try that your body is in the one line.
1: Snažte se, aby tělo bylo v jedné rovině.
0: Also try that your pelvis is not going back, but try to be in the one line.
1: A taky, aby pánev nešla dozadu, abychom byli prostě v jedné linii.
0: And in this position, you feel your spinal column, especially try to feel thoracal area.
1: A v téhle pozici vnímáme páteř, zvlášť v hrudní oblasti.
0: And it's excellent for your kidneys.
1: A je to výborné cvičení taky.
0: Also for your lung. One is the stretching, and other is the squeezing.
1: Protože vlastně na jedné straně se vám to tělo protahuje a na druhé straně smršťuje.
0: And after stretch your hands and put.
1: A potom jdeme dolů.
0: When you are in this position, imagine that you have a wall behind you.
1: Hlava je na dlani a když jste v téhle pozici, tak si představte, že máte za sebou zeď.
0: And when we practice this asana, when we bend the leg from the front side, not from the back.
1: A když si pokrčíme tu nohu a chytáme si ji rukou, tak si ji chytáme před nohou, ne za nohou.
0: Why? It is not because of choreography.
1: A proč? Není to kvůli nějaké choreografii?
0: Because in this position we have more stretching here.
1: Protože v téhle pozici bychom se víc protahovali.
0: When we are in this position,
1: a když si tu nohu
0: more opening and less stretching here in the knee.
1: Víc otvírají ty nohy.
0: When we go up, we have two forces.
1: A když jdeme
0: one na... force which is pushing your upper hip in front.
1: Tam jsou vlastně dvě takové síly. Jedna věc je, že to tlačí naši nohu nahoru.
0: And second, which will make that your foot is going more back.
1: A druhá je, že naopak nám ta noha jde dozadu.
0: And in this position, almost you are like in the sandwich.
1: A v téhle pozici jste pak vlastně jako v sandviči.
0: And you will nicely feel your sacroiliacal joint.
1: A v téhle pozici budete krásně vnímat hip. Taky ten iliosakrální kloub.
0: Try this. And also is excellent for your kidneys, but only if you have a big kidney stone, we will not do this asana.
1: Je to také výborné na ledviny,
0: akorát
1: při velkých kamenech ledvinových se to necvičí.
0: And we will not go left, right, because of time and everything. We will just do three times on the one side and three times on the other side.
1: My to nebudeme protahovat tím, že bychom střídali ty strany, takže uděláme si to třikrát na jednu stranu a třikrát na druhou.
0: Now try to be in the one line.
1: Takže snažíme.

0: snažíme se být v jedné.
1: If it's possible.
0: V jedné linii, jestli je to možné.
1: And put palm on your knee.
0: A jednu tu ruku si dáme nahoře na koleno.
1: It will be good if your arm is 90 degrees to the floor.
0: Bylo by dobré, kdyby ta spodní ruka byla v úhlu 90 kolmo na podložku.
1: It is almost like you're practicing Trikonasana.
0: Je to podobné vlastně cvičení
1: Trikonasana. Excellent for spinal column.
0: Je to výborné pro páteř.
1: Just close your eyes and try to be more focused on your spinal column.
0: Takže si jenom zavřete oči a snažte se vnímat páteř.
1: But we have problem, we are falling back.
0: Ale máme problém často, že padáme dozadu.
1: And make that your foot toes is looking to your head.
0: Takže schodidel si můžete udělat fajfku.
1: And more weight on the front side of the foot, not on the heel, because if you're on the heel, you're always falling back.
0: Takže když si zkusíte ty takhle nohama se zafixovat, tak nebudete přepadávat dozadu.
1: And open your eyes.
0: Otevřeme oči.
1: Be aware of your kidneys.
0: Procítíte si ledviny.
1: And also you will feel this front side.
0: A taky tu přední část.
1: There is a pubic bone and little up. And now stretch your arm.
0: Teď si protáhneme.
1: Bend in the elbow.
0: Lehneme, ohneme si loket.
1: Bend your leg. Reach your thumb. If you are not able, you may catch your ankle joint. It's no problem. Inhale up.
0: Snažíme se držet palec té nohy. Pokud to není možné, tak je bez problémů.
1: Remain in the position.
0: Kotníky s nádechem.
1: If you have high blood pressure, breathe normally.
0: Zůstaneme v pozici, pokud máte vysoký krevní tlak, tak
1: and exhale normálně down.
0: A s výdechem dolů.
1: Two.
0: Dva.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: Pelvis in front, hip joints and legs.
0: Kyčel dopředu.
1: Try to be in the one line.
0: Snažte se být v jedné linii.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And three.
0: A po třetí.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And now Anandasan for few seconds.
0: Teď na pár vteřin Anandasanu.
1: Always is question why we are in the position with the kumbhak.
0: A vždycky se lidé ptají, proč jsme v té pozici se zádrží.
1: First kumbhak is excellent for strengthening our vyan prana. What means for strengthening the nerves?
0: Jedna věc je, že to je na posílení vyan prány, to znamená na posílení nervů.
1: Also is excellent for vagus nerve.
0: Taky je to výborné na posílení toho nervu vagus.
1: And for anamaya kosha, physical body.
0: A na anamaya košu pro fyzické tělo.
1: When you have kumbhak retaining the breath.
0: Tak když jste v zádrži full, dechu.
1: In that moment you are more squeezing the blood.
0: Tak vlastně jako vytlačujete tu
1: krev. Not blood, but the organ and blood is going out.
0: Nebo stlačujete ty orgány a tím proudí víc ta krev.
1: When you are kumbhak, but empty lung, you are more like sucking blood in such or some organ.
0: A pak je zase tam vcucáváme tu krev do těch orgánů některých.
1: And in this case we are with the kumbhak, antar kumbhak, make that we are

0: have more influence on our kidneys.
1: A s antarkumbakem potom to má i větší účinek na ledviny.
0: Now on the left.
1: Tak a teď doleva.
0: Also when you are in this position.
1: Takže důležitá už je ta pozice výchozí.
0: You will nicely see changing of the flow of your nostrils.
1: Protože budete vnímat, jak se mění proudění vzduchu v nosních dírkách.
0: Maybe you will see that in the first moment now is upper nostril, which is now right, is a little closed because of previous asana.
1: Možná na začátku budete vnímat, že ta pravá nosní dírka je trošku uzavřená, protože jsme předtím cvičili na druhou stranu.
0: But be few moments in this position.
1: Ale když chvilku budete v téhle pozici,
0: you will see that is now opening your upper nostril, what means now right nostril.
1: Takže budete vnímat, že se otvírá ta horní nosní dírka, což je v tomhle případě ta pravá.
0: And now stretch.
1: Tak natáhneme se na bok.
0: And bend your in the elbow.
1: A hlava je na dlani.
0: Just feel your body.
1: A procítíme tělo.
0: Without hurry.
1: Nikam nespěcháme.
0: Now bend your and reach your.
1: A teď si pokrčíme koleno, chytneme si palec.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: Hip joint is going front, leg is going back. And you feel your groin, your hip joints, your kidney, your sacroiliacal joint, and you are enjoying in this position.
1: Takže vnímáme účinky ve všech těch částech těla, o kterých jsme mluvili.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Second.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: If you have high blood pressure, breathe normally in position.
1: Pokud máte vysoký krevní tlak, tak v té pozici normálně dýcháte.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relaxing, Anandasana.
1: Uvolníme se v Anandasaně.

0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: And with exhalation completely relax your body.
1: A s výdechem si úplně uvolníme tělo.
0: Feel the heaviness of your body, feel the contact of body and floor.
1: Pocítíte tíhu těla, to jak jste v kontaktu s podložkou.
0: Also this asana is excellent for stretching this pelvis diaphragm.
1: Ta asana je výborná také na protažení pánevního dna.
0: Hastapada Gustasana is much stronger, but still we hear in this asana feel again circulation in that area.
1: A i tady vnímáme, jak se posílil krevní oběh v té oblasti.
0: What will bring stronger tonus of that muscles?
1: A posílíme tonus v tom svalu.

0: And we will do one asana more.
1: A uděláme si ještě jednu asánu.
0: When we practice, we need, when we bend in front, we need to go also back. When we go left, we need to go right.
1: Protože když při cvičení děláme předklonové cviky, tak musíme dělat i záklonové, když jdeme doleva, musíme jít i doprava a tak dále.
0: And we was practicing, we were practicing Chatuspadasana.
1: A dělali jsme Chatuspadasana.
0: Now we need something on other side.
1: Takže potřebujeme něco na druhou stranu.
0: And in the second level of yoga in daily life is Setuasana.
1: A v druhém díle jogy v denním životě je Setuasana.
0: It's great asana also for strengthening the core muscle.
1: Je to skvělá asana i na posílení toho
0: Manipura chakra, self confidence, more strength, everything.
1: Svalů kolem pasu, na posílení Manipura chakry, sebevědomí a tak dále.
0: Once more. Look first.
1: Takže zase se nejdřív jenom podívejte.
0: When you, from two sides I will show you.
1: Tak ukážu vám to na tu jednu stranu.
0: Imagine that you don't have knees.
1: Představte si, že nemáte kolena.
0: You have from the hip joint in the ankle joint one line. What means you are not going on this.
1: Mezi kyčlema a kotníky máte jenom jednu vlastně rovinu.
0: But we will go up, inhale.
1: Budeme tak.
0: And also not that your shoulder is going above fingers or this, because you will have feeling that you will fall down on the head.
1: A taky nedáváme ramena vlastně dál než prsty, protože byste pak měli pocit, že přepadnete na hlavu.
0: But imagine that somebody is pushing your shoulders to your feet.
1: Takže si můžete představit, jako kdyby vás někdo jemně tlačil celé to tělo směrem k nohám.
0: And other is catching your pelvis and up and little more also to the foot.
1: A ten a někdo jiný zase vás zvedá a zároveň vám posouvá tu pánev.
0: If you don't have problem with your neck, relax your head.
1: Nemáte problém s krkem, tak si můžete uvolnit krk.
0: What means inhale?
1: To znamená nádech.
0: And breathe in position.
1: A dech v pozici.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have problem with your neck, do not relax your head.
1: Máte problémy s krkem, tak tu hlavu nezaklánějte.
0: You saw once enough. Now we will do this. It's excellent also for energy, for feeling that you have power.
1: A je to taky výborné cvičení na to, abychom měli energii a cítili se pevní.
0: And now inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: More.
1: Ještě víc nahoru.
0: Remain in the position, breathe.
1: Zůstaňte v pozici, dýchejte.
0: And down, exhale.
1: A dolů výdech.
0: It is good during the pregnancy.
1: Je to dobré během těhotenství.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it's strengthening our pelvis diaphragm, and organ will not go down.
1: Protože to posiluje to pánevní dno, svaly pánevního dna, a nebudou nám klesat orgány dolů.
0: Once more, inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: It is excellent for strengthening this. Core muscle.
1: Je to výborné na posílení svalů nad pasem.
0: Little more up, if it's possible.
1: Trošku víc nahoru, jestli by to šlo.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: I think that is enough. Ananda asana.
1: Tak myslím, relax. Že to stačí a uděláme si Ananda asanu.
0: Just relax.
1: A uvolníme se.
0: And observe your body.
1: Pozorujeme tělo.

0: How is your breathing?
1: Jak je na tom váš dech?
0: Also, if you read Hidden Power in Human,
1: a také pokud jste četli Skryté síly v člověku,
0: inside you will see that for every chakra we have also asanas.
1: Tak si všimnete, nebo jste si všimli, že tam ke každé čakře jsou nějaké asány.
0: And when we are practice with all five koshas.
1: A my když cvičíme, tak cvičíme se všemi pěti košami.
0: Read that book.
1: Tak si tu knihu přečtěte.
0: That is for Svadhyaya.
1: Je to na Svadhyayu.
0: Inside is asanas, meditation, everything.
1: Jsou asány, meditace.

0: Just relax your whole body.
1: Uvolníme si celé tělo.
0: Observe your body.
1: Pozorujeme tělo.
0: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.

0: Relax very much now.
1: A teď se úplně uvolníme.
0: Yes, all everything, okay?
1: Všechno uvolníme.

0: Very relax.
1: Jsme hezky uvolnění.
0: And come.
1: A pomalu.
0: Yes.
1: Se můžeme zvednout.
0: Yes.
1: Posadit.
0: And we will bhajan.
1: A budeme mít bhajan.
0: Now how it is very, everything very nice and good. Very nice.

0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words.
1: Když používáte ta správná slova v sanskrtu.
0: About Ayurveda.
1: Která se týkají Ayurvedy.
0: Then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy.

0: in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asana.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam,
0: then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where's my room, where's my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where's my bed.
1: Čili kde mám postel.
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan.
1: Čili kde mám asan.
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you if some sadhu comes and you ask that sadhu.
1: A také se stává, že přijde sadhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sendha.
1: A té se říká sendha.
0: And sendha means the salt.
1: Sendha znamená prostě sůl.
0: So you call the sendha namak or sendha salt.
1: A tak proto říkáte sendha namak.
0: Now, the horse is also known as a sendha.
1: Ale koni se také říká sendha.
0: Horse is a sendha?
1: Čili kůň je sendha?
0: Or the sendha salt.
1: A sůl je sendha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sendha?
1: A požádáte o sendha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by

0: vyběhl s koněm.
1: Or when you are going somewhere.
0: A nebo když někam jdete.
1: In forest or somewhere.
0: Někam do lesa.
1: And you ask, bring me sandha.
0: A požádáte o sandha.
1: And you bring the salt.
0: A dostali byste sůl.
1: There you should bring the horse.
0: V té situaci je třeba kůň.
1: Dining table you bring the salt.
0: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
1: So similarly the asan, where is my asan?
0: A podobné je to s tím slovem asan.
1: Which is my asan?
0: Asan, který ten asan je můj.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So this is and where you sleep, lie down.
0: A když,
1: your
0: si,
1: mattress,
0: když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci,
1: that's your asan.
0: Tak to je váš asan.
1: So use my yoga asan.
0: Čili můžete použít yoga.
1: Not yoga mat, yoga asan.
0: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
1: Then we have the name of the postures.
0: Pak máme názvy pozic.
1: What we call bhujanga asana, sarvanga asana, etc.
0: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
1: So there we are indicating the name.
0: A to označujeme konkrétním jménem.
1: Now there is a paschim uttanasana.
0: A pak je třeba paschima uttana asana.
1: Who don't know hand up?
0: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
1: My God. Why I'm giving lecture? We should just meditate. You know everything.
0: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
1: víte. So what is the definition of the paschim?
0: A jaká je definice paschim?
1: So purab, east, west.
0: Je to východ.
1: The west.
0: Západ.
1: Paschim.
0: Západ je paschim.
1: So, our backside.
0: Čili jsou
1: we are looking to the sun.
0: Záda, když se díváme ke slunci.
1: Now, paschim utan.
0: Paschim utan.
1: Stretching.
0: To znamená protažení.
1: Of the spine.
0: Protažení páteře.
1: So paschim utan asan.
0: Proto paschim utan asan.
1: Very good name. Has a great meanings.
0: Je to významové jméno, má veliký význam.
1: Now in some German language in books.
0: A v některých německých knihách.
1: Simply Change.
0: Tomu říkají prostě kleště.
1: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttan Asana.
0: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttan Asana.
1: It has a great meaning.
0: Má to veliký význam.
1: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
0: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
1: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
0: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
1: Sunsetting.
0: Zapadající slunce.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So, Bhujanga Asana.
0: Bhujanga Asana.
1: Paschim Uttan Asana, Bhujanga Asana. So this is also we call asana.
0: A tomu všemu říkáme asány.
1: So then final. In which asana you are sitting?
0: Nakonec v jaké asáně sedíte?
1: So Sukha Asana.
0: Může to být Sukha Asana.
1: The what? So Svast Vajrasana.
0: Může to být Vajrasana.
1: Bhujangada Padmasana.
0: Padmasana.
1: Sukhasana.
0: Sukhasana.
1: We are sitting.
0: V tom sedíme.
1: This is our posture.
0: To je ta naše pozice k sezení.
1: Now how are you lying down?
0: A jak se položíte?
1: So we are lying in Sukhasana.
0: Ležíme v Sukhasáně.
1: Just relax, lie down.
0: Jenom se pohodlně položíme.
1: Sukha means pleasure.
0: Sukha znamená pohodlný.
1: Easier.
0: Nebo příjemný.
1: Comfortable.
0: Snadný.
1: So there are so many names about for different things.
0: Čili,
1: the one name is called asana.
0: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
1: So especially all who's now

0: Are yoga teacher here?
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy?
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů?
0: So they should know this word one asana.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Pura, krečak, kumbak, that's all.
1: Pura, krečak a kumbak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally, when you everything learned and you perfection.
1: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
0: Then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuni znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuni znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care. You are in yourself.
1: Že se o
0: nic, you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago, or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his dhuni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dhun,
1: prostě
0: that's called a dhun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't call care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know that is this telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefon.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are. You are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuna lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhuna lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva puri sahar. देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
1: चलो तो मॉडलेट भी है ये
0: धुनी लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového jogína?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum, nahi, kya tum dhuni silgavo yogi. What are you burning? Fire with the dhuni.
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example,
1: například,
0: Kanta Kamal me.
1: Například Kanta Kalme.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kant kamal me? Ne. This is a bhajan, you know? Nein. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a dhuni as a kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotus.
0: And this is a vishuddhi chakra.
1: A to znamená také vishuddhi chakra.
0: Hirdeya kamal.
1: Hrdeya kamal.
0: Hirdeya kamal me. So, nahi. Hirdeya kamal ki aankh khul jave jo dale नित नेम का अंजन, हृदय कमल की आंख खुल जाए. सो दिस इज हृदय इज द हार्ट, अनाहत लोटस,
1: सर्च एक्चुअली इट लोटस इन अनाहते.
0: सिमिलरली नाभि कमल,
1: a podobné je také nábhý kamal.
0: Nábhý is the navel.
1: Nábhý je pupek.
0: This navel, nábhý kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal, the muladhara chakra.
1: A mool kamal je muladhara chakra.
0: So for every chakra, different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is what how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kant kamal me kudrat bole. So kant kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená to též, co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakra's petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there's one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4, 6 10, 8, 12, whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga,
1: a když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day,
1: kriya sadhanu, kterou děláte každý den,
0: you are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat,
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: It's controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and hum, hum, hum.
1: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming.
1: Ve snu.
0: While talking.
1: Při mluvení,
0: while singing,
1: při zpěvu,
0: while thinking,
1: při přemýšlení,
0: and while writing,
1: a při psaní.
0: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from the this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch jakoby při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is. This is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called shabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrit.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskritu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is Kriya Yoga use this very much.
1: A to velmi využívá Kriya Yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something Agni Sar or this Sar, every Sar, there are many Sar.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit Om a budu dělat Agni Saru a je mnoho Sar.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Waterfalls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother says, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí a něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek?
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme zvíře.
0: Home animals. Don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart. A
1: když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě?
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues,
1: mnoho
0: all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you.
1: A žehnám vám.
0: Alek Puriji Siddh Pita.
1: Jménem Alek Puriji Siddh Pita.
0: Siddhipnán Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Satguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: Is a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident, working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In 1 hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Šlo ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl, ano, máme ho tady, toho vašeho pacienta, Svámího Maheshwaranandu.
0: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name you are? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened, how it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím.
0: Private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so all your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal ty tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay. Everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: No, and fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně neměli sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian
1: Airlines.
0: Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouské aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where your airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde scháněli jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: and
1: přichází.
0: And immediately doctors came to the you are sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte
0: I
1: se tady.
0: I can walk.
1: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, still here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit. Ale teď si musíte
0: my
1: sednout.
0: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So my personality, oh, my personality, presence. So anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse, they were turned this side.
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, please sit this side.
1: A oni říkají, ne, prosím, sedněte si tady.

0: střed.
1: I said, why?
0: A já jsem říkal, proč?
1: You don't know, boy. Is it me?
0: Vy, chlapče, nevíte.
1: If something happened, somebody sitting there, how will you come, will bring you out quickly?
0: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
1: And really, it was a night.
0: A bylo to, byl to noční let.
1: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or...
0: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli si dám třeba nějakou čokoládu.
1: We landed in Vienna.
0: A když jsme přistáli ve Vídni,
1: they took my passport and everything, they took it.
0: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
1: And they brought me out.
0: A vyvezli mě ven.
1: And they said, ambulance for your house.
0: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
1: I said, no, look, it was about 50-60 people.
0: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
1: They are all my bhaktas.
0: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
1: One said, he speak in his language. They are yogi.
0: A on si říkal, on říkal německy, to jsou...
1: Jogi.
0: Je tady tolik lidí.
1: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me. Thank you very much.
0: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
1: So he had to give signature everything.
0: Tak všechno jsme museli podepsat.
1: And they said, goodbye.
0: A oni řekli, tak
1: and please,
0: naschledanou.
1: All letters goes to the doctors.
0: A všechny dopisy museli jít.
1: People was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said, yes.
0: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
1: After 3 weeks.
0: A po třech týdnech.
1: I have to go to, I think, Germany or London.
0: Jsem...
1: In London. From Vienna to London.
0: Jsem musel jet z Vídně do Londýna letadlem letět.
1: Airline said no. No sir. You cannot take my flight.
0: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
1: Other friend air they said no. You are ill and we cannot take.
0: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel jste nemocný. A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
1: Flying, I mean.
0: Letadlem.
1: So I went to the Vienna doctor.
0: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
1: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
0: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
1: Then what happens?
0: A co se pak stalo?
1: Then they put it easy. So that's okay, and he write it and go.
0: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
1: Again I went to the aeroplanes.
0: A zase jsem šel na aerolinky.
1: To get the visa from there or not visa from ticket.
0: Abych dostal letenku.
1: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
0: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
1: Because we have this letter.
0: Protože máme tady takové tady
1: so
0: ten dokument.
1: Again to Vienna, my doctor.
0: Takže jsem.
1: Our doctor Santi's also friend.
0: Takže jsem musel
1: because
0: zase.
1: He's a doctor. She's doctor in the school.
0: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
1: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
0: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
1: Then Austrian doctor said.
0: A ten rakouský lékař řekl.
1: Tomorrow come to me.
0: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
1: And I will check you complete.
0: A já vás kompletně zkontroluju a pojedete na rotopedu a podobně.
1: Everything tip and top.
0: Všude mě,
1: the heart, this
0: mě měřili srdce. A,
1: yes, it took 5 days.
0: A trvalo to 5 dní.
1: Austrian hospitals, doc,

0: company.
1: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
0: they said, okay, you can go.
1: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
0: Then I wrote this in India in the newspaper.
1: Já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
0: Then big hospital of India.
1: Do velké indické nemocnice.
0: They said this is the country.
1: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je
0: they
1: země.
0: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
1: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
0: So you see how it was that?
1: Takže vidíte, jak to bylo?
0: That is, there is a doctor and nurse.
1: Takže lékař a sestřička.
0: Doctor is dog. Dog.
1: Doktor, yeah. Dog, pes.
0: Yes. And nurse is get the whole need nerves outside.
1: A sestřička, zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
0: So many are in many countries, there in many countries, too many people there, so it is a problem.
1: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
0: Only in India, Rajasthan, Pali, and this, the whole Rajasthan is three or four part of the country.
1: Jenom vlastně v Indii, jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
0: Pali district is a district only, is more than Australia.
1: Například ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
1: No, takže jenom ten okres Pali v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: So my doctor said.
1: A můj lékař, tedy můj indický lékař,
0: that's why we have worked very much.
1: Říkal, že proto máme tolik práce.
0: So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
1: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
0: I am not talking about the wars.
1: Já nemluvím o válkách.
0: But my time when I came here or India, all was all very humble, kind and every was very good.
1: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
0: But now became the Kali Yuga.
1: Ale teď už přišla Kali Yuga.
0: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
1: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
0: And so for that we have a yoga.
1: A na to máme právě jogu.
0: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
1: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
0: Yoga is the life.
1: Yoga je život.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what

0: Yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
0: then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like a, we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana. Or what is called the tree and on the hari. What is that? Sarvangasana.
1: Shirshasana. Nebo pozici stromu.
0: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our, we have one picture, not a picture, our bhujangasana.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That the snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your yoga and daily life book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: And see that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest, then water, many many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvaparyuga, Treta Yuga.
1: Až do Treta Yugi.
0: In beginning of that, then the three, that time begin make difference.
1: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kali Yugas.
1: A potom Kali Yuga.
0: And now it is a Kali Yuga.
1: A teď je Kali Yuga.
0: Whom are talking about Kali Yuga?
1: A kdo mluví o Kali Yuze?
0: Not these trees.
1: Ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé ji dělají tu Kali
0: Yugu. Because again, slowly the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: Říkají, jsem nejlepší.
0: I am the first.
1: Jsem první.
0: I am a great.
1: Jsem skvělý.
0: I am a boss.
1: Jsem šéf.
0: I am very much of money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý.
0: And etc.
1: A tak dále.
0: And before that it was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say morning when we wake up say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli jsem člověk.
0: Then I see the first face and this

0: my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five element.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think that this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mý děti.
0: So you have realized your country not separate it. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many countries sometimes they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.
1: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
0: 3 meters deep.
1: 3 metry hluboko.
0: So I said we shall dig 2 meters him down.
1: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
0: So we try all very much everybody in every countries all presidents and this they are good they are doing.
1: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží i prezidenti a ministři se snaží dobře.
0: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
1: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
0: And therefore I can't tell anything about your government.
1: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
0: I said good sir, respectfully.
1: Já vždycky řeknu ano,
0: yes,
1: pane.
0: Yes sir, thank you very much.
1: Dobře,
0: oh,
1: pane.
0: Beauty name. Very
1: děkuji.
0: Good. Yes. So it is like this, people are doing but many things we cannot this Kali Yuga.
1: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
0: It is unbelievable.
1: Je to neuvěřitelné.
0: They don't people now human is not a human for them.
1: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
0: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the.
1: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
0: Yes. So it's like Umapuri. So somebody come not come to Umapuri, but it went to the what is that one? Can you tell me who is behind? No. No, that. Dayalpuri. Daya. Yes.
1: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
0: She's very good, but you don't know.
1: Ona je výborná, ale nevíte.
0: Yes. Parvati also.
1: I Parvati.

0: And I am the worst of us.
1: A já jsem nejhorší z nejhorších.
0: So it is like this. We have to learn. We have to come. We have to come.
1: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
0: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
1: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
0: But we only not with the hand, but with all with the word.
1: A my to třeba neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
0: Up to down. Everything. This is Kali Yuga.
1: Tak to je přesně Kali Yuga.
0: We have to make correction to someone.
1: A my musíme někoho jako něco opravovat.
0: We cannot make correction to others.
1: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
0: Only to me.
1: Jenom sami sebe.
0: We should say yes, sir.
1: Měli bychom říct ano, pane.
0: Please take seat Pela first.
1: Prosím, posaďte se.
0: You are great one.
1: Jste skvělý.
0: Then person will come like this.
1: A ten člověk pak bude takhle.
0: That is a Kali Yuga.
1: A to je Kali Yuga.
0: Gurudev takes in hand now. So many people in many religions, they are like spirituals and very they are working now very much.
1: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
0: Therefore we are on very close to our that Guru Diwali, Guru Purnima.
1: Takže brzo bude Guru Purnima.
0: And we will see how becomes the Guru Purnima.
1: A uvidíme, jak to bude vypadat.
0: So we will make it here.
1: Bude tady ten program.
0: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
1: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be happy.
1: A buďte šťastní.
0: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. मात पिता गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की जय ओम शांति ही शांति ही शांति ही
1: विश्वगुरु परम
0: नाहं मकरता प्रभु दीपकरता